0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Around the world.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

Omi, hula hoop, dobré ráno. Přátelé, dneska o pár minutek dříve, 6.52 aktuální čas. A Roman s vámi už na 107 FM nebo taky na www.freeradio.cz. Je tu pondělí s datem 21. září. A já vám přeju, ať ten start nového pracovního týdne, který má být poněkud trošku chladnější, tak ať ho zvládneme na jedničku s výbornou muzikou, kterou vám představím Faruko Madrid za chvilku. Hrát bude taky nový Robin Schulz a bude tu Eric Pritz a Floyd. A co budeme řešit? No, za chvilku pogratulujeme a mrkneme taky na kalendárko, tak buďte s námi, užívejte a příjemné vstávání.

0: Tak tohle byl DJ Matrix, Karolina Marquez a pojďme gratulovat. Jdeme mrknout, kdo pak dneska slaví svátek. Tak komu budeme blahopřát? Jdeme se na to podívat. Přátelé, Matouš dneska slaví svátek. 5362 Matoušů najdeme celkem v republice, v Brně 114. Tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Jdeme taky mrknout na kalendárko, ať máme přehled o zajímavých událostech, které se staly právě dnes, ale v minulosti, 21. září. Vítejte u kalendária. Koukneme do roku 1109. Neznámý jezdec zavraždil oštěpem knížete Svatopluka Olomouckého z rodu Přemyslovců v tento den. Roku 1926 bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání zpráv z ČTK. Roku 1937 proběhl státní pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka a stal se velkou manifestací zármutku, ale také víry v demokracii všech demokratických nebo demokraticky cítících občanů státu bez ohledu na národnost. Roku 1959 v Brně vzniklo satirické divadlo Večerní Brno. Jednalo se o první satirické divadlo po druhé světové válce, které začalo hrát na území Československa. Ještě koukneme do roku 1962, to proběhla premiéra českého animovaného a hraného filmu režiséra Karla Zemana Baron Prášil. Narozeniny slaví Daniela Kolářová, herečka, taky Miroslav Varga, střelec a olympijský vítěz, Kordula Stropnická, herečka nebo americký zpěvák, skladatel, tanečník, choreograf a vokální producent Jason Derulo. Gratulujeme. Faruko před námi, za chvilku je Imagine Dragons, Gabry Ponte a bude to i Erik Pritz.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: celé byl Erik Fritz. 7 hodin 29 minut. Před námi čerstvé zprávy, Katka připravuje. A za chvíli doprava a taky počasí. Koukneme například, kdo jede trasu Pohořelice Brno. Máme tady komplikaci, dávejte pozor, kolona velmi dlouhá, o které ví i Mirek, který teďka aktuálně v koloně stojí. Na trase z Pohořelic na Brno před sjezdem na D1 došlo tady ke střetu 4 osobáků. V místě se tvoří asi 5-kilometrová kolona, možná i víc, přátelé, tak opatrně. Velmi opatrně. Teď ale jdeme na zprávy.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezké pondělí. Několik stovek věřících se včera zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020, vysvětil jej brněnský biskup Pavel Konzbul. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Výstava potrvá do 28. září, vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo víc než 51 500 návštěvníků, včetně škol. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Před odletem řekl, že na valném shromáždění chce podpořit

0: O 4 osobní vozidla. Na místě policie, rychlá záchranka a taky hasiči velmi opatrně, kolona je tam dlouhá, tak pozor. D2 taky hlásí kolonu aktuálně, no a pozor, bych si dával ještě na D52 kilometr 16,5 směrem na Brno. Tady je odstavený nákladák na Krajnici. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teplota aktuálně v centru Brna 10,5 11 stupňů, odpolední maxima dneska 16 až 18. Zítra po ránu teploty kolem 8 až 9 stupně Celsia, odpolední maxima opět kolem 16 až 18 stupně Celsia, ve středu 18 až 20 a mělo by být jasno.

0: Tohle byla Taylor Swift, Shake It Off. 7 hodin 39 minut. A jdeme do Brna, mrknem, co nového. Free Radio, co nového v Brně? Přátelé, čeká nás velké bourání u brněnské přehrady. Ano, 2 lodní hangáry dopravního podniku města Brna, kde každoročně přečkávají zimu některé z lodí, na brněnské přehradě čeká demolice. Jejich technický stav už je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám. V budoucnu by v přístavišti mělo vzniknout nové kapacitnější zařízení pro lodě plavící se priglem. Ty aktuální oba lodní hangáry pocházejí ze začátku 80. let minulého století a jejich technický stav je podle vedení brněnského dopravního podniku nevyhovující a z hlediska moderní údržby neodpovídá současným potřebám. Proto je nutná jejich demolice a výstavba nových, řekla mluvčí dopravního podniku paní Hana Tomaštíková. Tak. Parníky budou mít nové zázemí. Zatím se neví termín, ale budou. Každopádně. A tím je taky dobře, že jo? Kolik toho odvezou? Já tady mám bezmála 300 tisíc lidí přepraví za plavební sezónu. Všechny parníky na brněnské přehradě. Tak ať je o ně hezky postaráno. Big Alley Dollar Man za chvilku. Roll Girl, bude tu i Gromí Aina. Mějte krásné ráno s Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: Colorado Girl, Dear Jesse. To je 90, jak vyšítá, ačkoliv to bylo koncem 90. let, rok 1999. 7 hodin 54,5 minuty.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: A pokračujeme další nejnovější muzikou. Rád bude za chvilku Lucenzo a Limoncello. Taky Alexandra Sten, Set Me Free. A nebo Gabry Pontel a Danza de l'Estrege. S vámi Roman. A za chvilku koukneme opět co nového v Brně a přijde i Janča Houbová, která nám představí aktuální kino novinky.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ale Farben, Yannick, Little Hollywood. Máme 3,5 minuty po 8. Pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Jak se jezdí v Brně a okolí? Tak přátelé, dobrá zpráva na Vídeňské, respektive před nájezdem na D1 jsme měli havárku, 4 osobní vozidla. Údajně už by to mělo být průjezdná ta kolona, která sahala někde před sjezd na Rajhrad. Tak už se začíná pomaličku rozjíždět. Ještě vidím Žabovřeská ulice ve směru z centra, je to na nájezdu z Knínické, došlo tady ke střetu osobního auta a nákladňáku. Zdržení asi 20-minutové, dávejte na to velký pozor. Jinak počítejte s hustým provozem v centru Brna, koukám, že to máme všechno v červených barvách, ty pondělky tak bývají, tak se na to dávejte pozor. Vidím tu Žabovřeskou, tady je to docela nadlouho, přátelé. Vidím dokonce i kolonu, aktuálně kdo jede od Kohoutovic, tak křižovatka Libušino údolí a Šárka, tady už vás zastaví kolona, kdo jede ve směru dolů k Antroposu, tak se obrňte trpělivostí. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se, buď na telefonu, anebo přes naši apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: To vypadá s počasím venku. Teplota aktuálně na 12 stupních, odpolední maxima dnes podle meteorologů 16 až 18. V dalších dnech bude podobně, po ránu teploty kolem 9 nebo 10 stupňů Celsia. Koukáme ještě o víkendu dlouhodobě, teploty by se měly zvyšovat, vrátit by se mělo takové babí léto na nějakých 23-25 stupňů.
1: Free Radio, hudební

Lucenzo a Limoncello. Žavá novinka, skvělá taneční věc na Free Radio. Máme 14,5 minuty po 8. Aktuální čas. Přátelé, co dneska budeme nadělovat? Mám tady pro vás spoustu zajímavých výher. Tak, jen se kouknout. V tajemném filmu mezi 10. a 11. vás čekají dva lupeny do Hvězdárny Brno. O ty budeme soutěžit. Také doporučuji velmi dobře poslouchat naše vysílání, protože se někde objeví double. Dva hity hezky po sobě, jakmile jeden skončí a začne to stejný hrát znovu, tak co nejrychleji zavolejte sem k nám do studia na 790-107-107 a okamžitě tím vyhráváte skvělý zážitek. Dvě hodiny kulečníků v biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích a pizzu k tomu jako takový bonus, abyste nebyli hladní u toho kulábru. No a ještě budeme hledat několikrát majitele ztracené bankovky a chystáme pro vás i lupenu na další zápas Komety Brno na domácím ledě. Buďte s námi!

0: Pont, La danza delle streghe, za minutku je tady 8:30, pojďme na čerstvé zprávy, Katka nám prozradí opět, co je nového. Za chviličku doprava a počasí, dopravu mimo jiné děláte i vy na telefonu 608 37 27 07, nebo úplně nejjednodušším způsobem vezmete do ruky telefon, rozjedete naši apku Free Radio, kterou najdete jak pro iOS, tak i Android, no a tam namluvíte hlasovku, je to během pár vteřin tady u nás ve studiu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Díky dokončeným částem velkého městského okruhu se doprava v Brně za poslední 4 roky významně posunula k lepšímu, alespoň v severní, severozápadní a západní části města. Podle dopravního ředitele dopravního podniku Jana Seitla se zrychlila jak individuální doprava, tak MHD. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest první den navštívilo 450 tisíc lidí. Největší lidová veselice na světě byla zahájena v sobotu v poledne, potrvá do 4. října a pořadatelé očekávají přes 6 milionů návštěvníků. Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápase sezony před vlastním publikem získali premiérovou výhru i body.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme na dopravu, koukneme Žabovřeská. Velké problémy ve směru z centra. Je to za nájezdem z Knínické. Došlo tady ke středu osobního auta s nákladňákem, zdržení minimálně 20 minut ze všech směrů. Ještě se koukám z Pohořelic na Brno před sjezdem na dálnici D1. Došlo tady ke středu 4 osobáků. Tady ta kolona už se začíná pomaličku rozjíždět. Koukám, že Sahák u Sahák Rajhradu, tak že by to bylo nějak rychle průjezdné, to rozhodně ne. Takže u Rajhradu, kdo jede po 52 ve směru na Brno, tak vás zastaví kolona, dávejte na to pozor. V centru Brna všechno v rudých barvách, tak se obrňte trpělivostí. Koukám se ve Štířicích, Vídeňská ulice, Jihlavská, tady vidím od kampusu kolonu

0: víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Meteorologové slibují teploty dnes mezi 16 až 18 stupni Celsia, občas sluníčko, teplota venku aktuálně kolem 12.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Sliboval jsem čerstvé kinonovinky a za chvilku se na ně koukneme. Janča Houbová nám představí, na co doporučuje vyrazit do kina.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Ne, no, tutut, tomu pípne SMSka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Tohle je Flow Rida, Good Feeling, 8 hodin 39,5 minuty. Janča připravená, čerstvé kino novinky, pojďme se podívat, na co doporučujeme vyrazit do kina.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin vstoupil dlouho očekávaný dokument o známé české zpěvačce Báře Basikové. Film je časozběrným portrétem titulní zpěvačky z dílny Heleny Třeštíkové. Nabízí unikátní a intimní pohled do zákulisí osobního i profesního života významné české zpěvačky, sleduje klíčové okamžiky hudební dráhy i nelehké životní zkoušky, kterým musela v průběhu let čelit. Režisérka skládá z dlouholetých sběrných materiálů neobyčejný příběh o ženské síle, nezávislosti, odhodlání a lásce k hudbě, který odkrývá i méně známé tváře populární interpretky. Co dodat, Bára Basiková právě teď v kinech.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano. Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Free Radio 107

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Run, run, river. Carry me home to the old. Tohle je Double. Double. Volej studio právě teď. Take me
1: home to the ocean. Dublík je tady. Dvakrát David Guetta, Run, Run, River po sobě. Double Fríčka, Double Fríčka. Máme 8.48 a kdo pak se dovolal sem k nám do studia jako první? Ajajaj, nějaká sanitka tam je. Kdo pak?
2: Petr, Petr.
1: Petr, nazdar Peťo, ty jsi někde venku?
2: No, snažím se tady dobít přes Brno.
1: Dobít přes Brno. Je to divočárna dneska, že jo?
2: To úplně hrozný to je.
1: To je o toho. Tak ale dobrá zpráva pro tebe, máš u nás Double, 2 hodiny kulečníku v Jeloufíško, Houtovicích a k tomu pizza gratis. Kdy jsi hrál naposledy kulábr?
2: No, bude nějaký pátek určitě.
1: Tak si to aspoň oživíš, vem partu kámošů a užijte si 2 hodiny kulcu zdarma. Hele, měj se krásně, nepokládej prosím tě, jo? Přátelé, takhle vypadá Double. Dneska to byl David Guetta, Run, Run, River, no a těsně před 9:00. Zítra to bude v jiný čas.
0: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Come into my life, máme 8 hodin 55 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A dáme taky mrknout, kam se dá vyrazit. Frýčko má pro vás několik tipů.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
0: A k tomu Jack Stylion, What Are We Gonna Do? Rád bude Dapsa Nelly Furtado a nebo Redneck z Cut Night Joe. Za chvilku 9:30 čerstvé krimi zprávy, těšte se, budou čerstvé informace od strážníků i od státních policistů.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Intoxicated, tohle je Martin Solovej, máme 4 minutky po 9, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radia.
0: Tak Žabovřeska ve směru z centra, je to za nájezdem z Kněnícké, došlo tady ke střetu osobáku a nákladňáku, stále kvůli téhleté dopravní nehodě velké komplikace, dokonce se koukám, že kdo jede od Kohoutovic, tak kolona je už na ulici Libušína třída, křižovatka s Borodinovou, dávejte na to pozor, je to až skoro nahoře, na Kohoutky. Koukneme, jak vypadá okolí, samozřejmě díky tomu zaštosovaná trasa kolem kampusu, kdo jede ve směru na Žabovřesky, v tunelu kolona Pisárecká, taky kolem Antroposu, dlouhé zdržení očekávejte v tomto místě kvůli této komplikaci. Zdržení je taky, kdo jede od Bystrce směrem na Žabovřesky, tady minimálně 8-9 minutek postojíte, v centru města Brna taky všechny trasy v rudých barvách. Koukám kvůli dopravní nehodě, která by ještě měla být v řešení. Možná už je tam jenom policie České republiky. Na Vídeňské ulici jsme měli bouračku 4 osobáků a kvůli tomu jsme měli opravdu dlouhé kolony. Teď vidím, že to sahá ještě stále Krajhradu. Obrňte se trpělivostí, stále tady máme velmi hustý provoz. No a samozřejmě díky tomu D2, D1 před nájezdem na D2 a ještě taky Heršpická. Postojíte Zvonařka, Dorny, Křenka, Olomoucká, o tom ani nemluvím, tady máme zaštosováno. Šťastnou cestu dneska a hlavně pevné nervy vám přeju.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně ukazuje 13 stupňů, odpoledne 16 až 18, jinak noční teploty kolem 9, zítra dokonce 8, ve středu 6 stupňů Celsia. Středa má být ale slunečná s teplotami kolem 18 až 20 stupňů Celsia.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
1: Free Radio.

0: Eiffel 65 a Bestiale. Máme přesně 12 minut po deváté. Čas na čerstvé krmi zprávy. Pojďme mrknout na horkou linku. Na telefonu připravený pan Václav Kadraba, mluvčí strážníků městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den, že posluchačům Free Radia velmi pohotově zareagovala v neděli dopoledne ve svém volném čase strážnice městské policie. Ta si totiž při jízdě autem povšimla 32-letého muže, který přelezal zábradlí viaduktu v Žabovřeskách, zřejmě s úmyslem si ublížit. Okamžitě proto zastavila svůj vůz a přispěchala k muži. I hned ho přidržela za ruku a snažila se s ním komunikovat. 32letý však zpočátku údajně nespolupracoval a stěžoval si na svůj život. Zásadní obrat přišel ve chvíli, kdy muž zmínil, že nemá ani psa. Strážnice toho využila a řekla mu, že právě jede ze cvičáků se svou fenkou německého ovčáka a pokud bude chtít, může mu ji představit. Muž okamžitě změnil své chování a s návrhem souhlasil. S pomocí strážnice následně přelezl zábradlí zpět a ona mu představila svou fenku. Ve viditelně lepší psychické pohodě poté muže usadila do auta a vyrozuměla své kolegy. Ti poté přivolali záchranáře a státní policisty. Zdravotníci si muže po příjezdu převzali do péče a hlídka následně celý případ předala republikovým policistům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle

0: toes.
1: Ale head, shoulders, knees and toes, Offenbach Quarterhead, dohromady 9 hodin 22 minut, další krimi zprávy. Tentokrát se podíváme na Blanensko, přátelé. Brněnští kriminalisté mají pro vás zajímavé případy. Na telefonu připravená paní Andrea Cejnková, mluvčí brněnských kriminalistů.
2: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
3: Hezké pondělní dopoledne. Blanenští policisté vyjížděli minulý týden večer k neobvyklému oznámení. Vyděšený muž kontaktoval tísňovou linku s tím, že našel před domem v hlíně zakopanou slepici, přičemž nález objevil tak, že zvířeti ze země trčely pařáty. Oznamovatel se domníval, že by mohlo jít o součást nějakého rituálu černé magie a z nálezu měl obavy. Policisté proto celou věc prověřili. Na místě však nezjistili žádné skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. K dispozici nebyly ani kamerové záznamy a oznamovatel neměl poznatky, které by vedly ke konkrétní osobě. Policisté proto rozrušeného muže uklidnili a také mu vysvětlili, že policie není kompetentní k posuzování záležitostí týkajících se černé magie ani jiných okultních praktik. Pokud by chtěl ve věci hledat duchovní vysvětlení, doporučili mu obrátit se spíše na služby církve. Přeji hezký začátek nového týdne a budu se těšit zase na slyšenou.

0: Zpátečka Free Rádia.
1: Zpátečka Frýčka.
0: Zpátečka Free Rádia.
1: Zpátečka Frýčka. 1994. 1994.

0: Tonight Show Rednecks tady u nás na Free Radio z roku 1994. Máme 9 hodin 29,5 minutky. Čas opět mrknout, co je nového. Katka připravuje čerstvé zprávy, za chvilku doprava a mrkneme i na počasí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Při hezké pondělí. Několik stovek věřících se včera zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020. Vysvětil jej brněnský biskup Pavel Konzbul. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Výstava potrvá do 28. září, vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo víc než 51 500 návštěvníků, včetně škol. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Před odletem řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 33. Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí. Stále husto, pozor na D1, 218 km, je to od Brna na Vyškov. Je tady odstavená dodávka. Další komplikace, pozor na sjezdu z dálnice D1, exit 190 směrem na Vyškov. Dávejte pozor, je tady taky porouchaný auto. Další problém, D1, 212 od Vyškova na Brno, tady je na krajnici porouchané vozidlo. V Žavovřeské ulici ve směru z centra je to za nájezdem z Knínické. Došlo tady ke střetu osobáku a náklad. Díky tomu ještě zasekáno, zaštosováno docela hodně. Koukneme, jak vypadá Vídeňská aktuálně, ta už je průjezdná, takže se koukám. Exit 10 Rajhrad, ten projedete bez komplikací a drobné zdržení je těsně od ulice Bohunické, potom na Heršpickou anebo Vídeňskou. Jihlavská taky hlásí kolony od křižovatky s Kauflandem, tak dávejte pozor. Šťastnou cestu, kdyby něco zavolejte nebo pošlete zprávu přes naši aplikaci.

0: poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
10: 9 hodin 42 minut. Na Free Radio pokračujeme. Co nás čeká? Znovu za chviličku tajemný film. Ano, mám tady pro vás dneska speciální výhru. 2 lupeny na Hvězdárnu Brno. O to budeme soutěžit v tajemném filmu, tak si na to počkejte za chvilku, prozradím první nápovědu.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Rádio na Hang Up. 9.55, čas na první nápovědu z tajemného filmu. Za chvilku je tady. Seřiďme hodinky, přesně 9.55 odbíjí právě teď.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Máme další skvělou muziku, která v celku šlape na vysoký pozice v naší hitparádě, a to je Mikolas a Trips. Hard to be humble. Už několikrát vítěz hitparády. DB Rex a David Guetta, Sad Girl, za chvilku. A dáme malý výlet do San Francisca z Global DJ. A za chvilku první nápověda z tajemného filmu. Dneska to bude akční film. Těšte se na to, podrobnosti za pár okamžiků.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novin.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí. Tajemný film. Tajemný film.
1: Je to tady tajemný film. Máme 4:40 a před námi je první nápověda. Přátelé, mám tady pro vás americko-britské dobrodružné sci-fi drama, které bylo natočené v roce 2015. Takhle zní první nápověda. Další, hezky postupně. Bibi Rexa, David Guetta, Seth Girl a bude to taky Alan Walker.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: My jdeme na nápovědu číslo 2 na Free Radio v tajemném filmu. Tak přátelé, k nám se tento snímek dostal poprvé do českých kin a mohli jsme jej zhlédnout 1. října roku 2015. Byl nevhodný mládeži do 12 let. A tento film roku 2016 byl nominován v několika, ale v opravdu velkém množství kategorií udělování cen Academy Awards. Tady vítězství nebylo, pouze nominace. British, tady vidím British Academy Film a Television Arts, BAFTA taky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nominací, vítězství žádné. Asi největší úspěch má na svém kontě tento snímek. Dostal 2 zlaté glóby. Jeden zlatý glóbus v kategorii nejlepší film, komedie nebo muzikál a byl oceněn i herec, který zde hrál hlavní roli. Další vítězství nejlepší režie Saturn Awards z roku 2016, ale mezi tím i spoustu dalších nominací. Tak, tohle by mohlo stačit, 2 nápovědy jsou venku, 3. za chviličku.
0: Roman Koloděj, Free Radio.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Sex and I Know It. Na Free Radio. Přátelé, pojďme na nápovědu číslo 3. Tady vám prozradím, že celosvětová premiéra tohoto snímku proběhla 11. září 2015 na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Aby film byl fakticky co nejpřesnější, tak tvůrci oslovili vesmírnou agenturu NASA, která jim poskytla poradenský tým v čele s Jimem Greenem, ředitelem oddělení pro výzkum planet. A film je natočen podle knižní předlohy. Ano. O knihu se postaral Andy Weir. Andy Weir napsal knížku a podle této knihy je to natočený. To stačí. Za chvilku nám pověda poslední. Teď Justin Timberlake a Globe.

0: Global DJs tady u nás na Free Radio 107 FM. Sound of San Francisco. 10 hodin, 29 minut, aktuální čas, pojďme na zprávy. Přichází Petra, za chvilku doprava, mrkneme, jak to vypadá. Dopravu děláte i vy přes naši aplikaci a nebo na telefonu 608 37 27 07. Pojďme se podívat, co je nového.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat vodoprávním povolením, které by umožnilo zvýšit hladinu vodního díla Nové Mlýny až o 35 cm. Při minulém rozhodování chybovalo, potvrdil to Nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnosti ministerstva a Povodí Moravy proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který loni vyhověl žalobě dětí země. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje možná opatření ohledně alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. O změnách mluví i opoziční strany, které zmiňují mimo jiné regulaci reklamy nebo omezení online prodeje. V Řecku zemřel 82-letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76-letým mužem kvůli lehátku. Starší z mužů během rvačky skolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel. Hvězdný argentinský útočník Lionel Messi dal proti San Diego jubilejní 20. gól v probíhající sezóně nejvyšší fotbalové ligy. Fotbalistům Interu Miami to však stačilo jen k domácí remíze 2-2.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout dopravu, jak to vypadá v Brně a okolí, kde máme komplikace. Pozor si dávejte v Králově poli. Červinkova ulice, tady je komunikace neprůjezdná. To je stará informace, to už je aktuálně v pohodě. Koukneme na dálnici D1 dvoustý první kilometr D1. Tady vidím kolonu kamionů v pravém pruhu, jedná se o ten pravý pruh, ten je zaštosovaný až po 196. Aktuálně na D2 kolona od Olympie a vidím, že se nám provoz uklidnil i kolem Pisárek. Tady jsme měli na Žabovřeské ulici nahlášenou dopravní nehodu osobáku s náklaďákem. Na místě ještě možná policie je. V tunel Hlinky, tady je drobná kolona, možná ještě kvůli tomu, kvůli těm policistům, co tam ještě došetřují. Kdyby náhodou jste jeli okolo, tak nám cinkněte, jak to tam vypadá. Pozor si dávejte ještě taky na dálnici D1 od Holubic na Brno, kde jede aktuálně, počítejte s drobnou kolonou kamionu v pravém pruhu. Šťastnou cestu, kdyby něco volejte nebo použijte aplikaci.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapa Mix Brno. Brněnská beton.

0: a WXMO, Heaven is a Place on Earth, tady u nás na Free Radio 107 FM. A před námi je poslední nápověda z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. A já jsem si říkal, když už dneska pro vás v tajemným filmu mám výhru dva lupeny na Hvězdárnu Brno, tak si dáme něco vesmírného. Je to vesmírný film, to jste asi poznali. Je to sci-fi, dobrodružné, americko-britské. V hlavní roli Matt Damon. A to by mělo stačit. Ten dostal dokonce i, tuším to, Oscara ocenění. Asi to ještě jednou ověřím teda. Vidím tady, ne, Globus, Zlatý Globus. Matt Damon získal roku 2016 za účinkování v tomto filmu Zlatý Globus. Teď můžete volat. Tajemný film. Linka je odblokovaná 790-107-107. Dva lupeny na Hvězdárnu můžete vyhrát, když zavoláte a prozradíte správný název. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Honza, ahoj. Honza, dobrý den.
0: Nazdar, Honzíku. Tak povídej, co jsme hledali za tajemný film?
1: Film Marťan.
0: Marťan? Říkal si to?
1: Ano.
0: Ano. A já ti gratuluju. Marťan, správná odpověď. Gratulace veliká. Koho vezmeš na Hvězdárnu sebou?
1: Já to někomu dám.
0: Někomu dáš, krásný dárek. Hele, vydrž na telefonu, nepokládej, ještě jednou moc gratuluju. Není zač. Marťan, přátelé, to byl dnešní tajemný film.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Get Round, D3 a D4, zpátečka za námi, 10.57, aktuální čas.
1: Krajské reality, realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Len Savali, Rita Ora za chvíli. Dan bude Alessandra. A nebo legenda legend, Headway, What is love. No a přátelé, za chvilku celebritky, za kým půjdeme, to vám prozradím během pár minutek. Nenechte si to ujít.
2: Free Radio 107 FM.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: 6 minutek po 11 dopolední, tak teď vám mohu prozradit, na koho se můžeme těšit v Celebrity Show. Přátelé, jedna velmi smutná zpráva, na tu se koukneme za chvíli, ale naopak mám tu i jednu zajímavou a radostnou zprávu. Nová kariéry Andreji Verešové. Vypadá to na velké nové plány a vrací se k původnímu vzdělání, řekl bych. No a koukneme taky, co se děje právě teď, jakou atmosféru teď prožívá Cindy Crawford. Známá modelka prožívá nepředstavitelnou bolest. Co se stalo, prozradíme za pár okamžiků.
0: Free Radio.

0: Just in case, Timmy Trumpet, 15 minutek po 11. Jdeme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Free Radio.
0: Přátelé, Andrea Verešová zvažuje, že opráší diplom. Ano, vypadá to, že ani nabitý rozvrh krásné Slovenky nebrání v tom rozjíždět nové projekty. Na druhém představení jejího parfému byla Andrea Verešová a prozradila, kam plánuje vést další kroky své kariéry. Tak krom toho, že je velmi úspěšná modelka, influencerka, teď i parfém vydává svůj, tak představte si, krásná Andrea přiznala, že po letech modelingu zvažuje návrat k oboru, který studovala. Před začátkem profesionální dráhy modelky studovala právnickou fakultu v Plzni, kterou úspěšně dokončila. Promoci přitom zvládla těsně před narozením své dcerky Vanesky, no a pak už se tomu dále nemohla věnovat. Tak teď má čas. No uvidíme, že by právnička Andrea Verešová, právnická služba, no to by bylo krásné. Tak uvidíme, kam až to dotáhne. Držíme pěsti, samozřejmě. Len Savaly, Martin Solovej a Headway, to je muzika, která je před námi. Za chvilku čerstvé zprávy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vanessa, tohle je Headway na Free Radio. 11 hodin a 30 minut, přesně za 5 vteřin. Si na to počkáme. 11.30 je tady, pojďme na zprávy. Přichází opět Petra, která nám prozradí, co je nového, jdeme na to.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné dopoledne. Díky dokončeným částem velkého městského okruhu se doprava v Brně za poslední 4 roky významně posunula k lepšímu. Alespoň v severní, severozápadní a západní části města. Řekl to dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl. Zrychlila podle něj jak individuální doprava, tak MHD. Ministerstvo dopravy po 25 letech mění nebo úplně ruší některé technické otázky z autoškoly pro řidičské skupiny C a D. Uchazeči o řidičák na autobus nebo kamiony tak už například nebudou muset vědět, jak vyměnit žárovku nebo nasadit zimní řetězy. Podle posledních statistik chybí v Česku zhruba 20 000 řidičů kamionů a 5 000 řidičů autobusů. Německo začalo v celé zemi prověřovat zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska. Systém by přičelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek. Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápasu sezóny před vlastním publikem tak získali premiérovou výhru i body. Pokračuje trenér Brna Libor Zábranský.
3: My jsme bohužel měli vážný vstup do utkání a prohrávali jsme 1-0. V té druhé třetině se nám to podařilo docela zvednout, zamíchali jsme trochu ze sestavou a nakonec to bylo super odbojovaný. Byli jsme efektivní a jsme šťastní za 3 body.
2: Další utkání čeká brněnské hráče v pátek na ledě Olomouce.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace, kde si dávat pozor. Vidím na Brněnsku mezi Rohoscem a Tišnovem. Tady stojí porouchaný traktor velmi opatrně. Jinak, co se týče Brna, tady vidím, že občas ještě zvýšený provoz na dálnici D2. Máme tady nahlášenou drobnou kolonu. Ještě v centru města Brna koukám na ulici Olomoucká. Postojte chviličku. No a pozor si dávejte taky na Bratislavské a ještě kolem Moravského náměstí drobné kolony. Jinak nic, žádné bouračky nejsou aktuálně, a kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak, kam pak nám poskočila teplota venku? Stále 16, 16,5. Uvidíme, kam to půjde ještě dál. Meteorologové slibují teploty mezi 16 až 18. Úplně stejně by mělo být zítra po ránu. Se teple oblečte, teploty klesají. 8 stupňů vidím dneska a zítra. Dokonce ve středu a ve čtvrtek teploty po ránu kolem 6 stupňů Celsia. O víkendu se má vrátit teplejší počasí. V sobotu vidím teploty 21 až 23. V neděli dokonce 24 stupňů Celsia.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, pán Bůh ti to oplatí na dětech? No jasně. A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Roman Jean-Martin, Offenbach, Overdrive, 11 hodin 40 minut, pojďme na celebritky.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Jestli vás zpráva, která dnes obletila svět. Přátelé, modelka Cindy Crawford prožívá nepředstavitelnou bolest. V pouhých 27 letech jí zemřel její jediný syn Presley Gerber. Podle informací z jednoho webu vydechl v neděli na rehabilitačním zařízení. Okolnosti jeho náhlého úmrtí zatím zůstávají nejasné, ale je pravda, že měl už dříve problémy, nebyl žádný svatoušek. V roce 2019 byl zatčen za řízení pod vlivem alkoholu a před svojí smrtí začal otevřeně mluvit o svých problémech. No, uvidíme, bude se dozjišťovat, co se tam odehrálo. Každopádně tohle jsou nemilé zprávy. Katy Perry, za chvíli David Guetta, bude tu i Masterboy, Porquete Vas, jako zpátečka.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: Forkete vás a tohle je Masterboy. Na fríčku, ahoj Peťo.
1: Čau, krásné odpoledne.
0: Na záři, jsi záři, dneska to?
1: Ano, já jsem trošku jinde spodobá.
0: Bolí v krčíčku. Tak.
1: Dneska se, s medem a potice.
0: Dneska se nevysiluj hlasově. Jo, zkus dneska moderovat potichu.
1: Dneska ano, dneska to bude trošku tichší vysílání.
0: Potichý moderování. Zas to bude třeba sexy.
1: Myslíš?
0: Určitě.
1: Že nakřápnutej hlas je sexy?
0: Nevím. Je, no, u někoho jo.
1: Ale dobře.
0: Jsem si udělal problém, že? Ne.
1: Až mě rozkašlo.
0: Tak, přátelé, ať nevyslovujeme Pečku, Pečka to zvládne, bude tady s vámi mezi 12 až 15 hodinou a vy se těšte na další skvělou music. Co na nás čeká? Tak například Aquagen novinkový, hrát bude Pedro, anebo What a Feeling Global DJs. A budeme hledat majitele ztracené bankovky a taky se připravte, budeme rozdávat další lupeny na Kometu Brno na další zápas domácí a tuším, že to bude tento pátek. Kejve i Petra druhá, která je tady, zprávařka naše, takže řekl jsem všechno, co jsem potřeboval, mějte se nádherně, těším se zítra v 7 ráno, teď už Peťa.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Po 12. je tu Free Radio s vámi, v tuhle chvíli už já, Peťa Hlávková, máme pondělí s datem 21. září. Svátek slaví Matoušové, přejeme všechno nejlepší a za chvíli se povíme víc o tom, že na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky svědců, tak více o tom za okamžik. Free Radio. Hudeb.

0: Několik stovek věřících v neděli zaplnilo kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Chrám, který slouží věřícím už od roku 2020, nyní po dokončení potřebného vybavení slavnostně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul. Mobiliář především z přírodních materiálů potřebný pro vysvěcení vytvořil brněnský akademický malíř a sochař René Vlasák. Tvar kamenného oltáře je podle něj inspirován tvarem mušle. Při mši do něj byly vloženy ostatky svaté Zdislavy, svatého Jana Sarkandra a blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Stavbu za 137,5 milionů korun zaplatili dary věřících. Teď už Akvagen.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Global DJ jsou What a Feeling z roku 2005. Na Free Radio jdeme na další muziku. Za chvíli už Meghan Trainor. Budou to i Rudimental a Rainbow Man. Nebo Jason Derulo, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezké pondělí. Několik stovek věřících se včera zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela Blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020. Pro vysvěcení je ale třeba, aby měl v prebystáři kamenný oltář zapuštěný do země a další vybavení, což se stalo letos. Vysvětil ho brněnský biskup Pavel Konzbul. Stavbu kostela za 137,5 milionu korun zaplatili dary věřících. Vládní koalice plánuje zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Kabinetu vadí, že se mají v lednu opět zvýšit. Proti je ale opozice, podle které by příjmy vrcholných ústavních činitelů po rozmrazení prískokově narostly až o 40%. Někteří tak navrhují snižovat spíše výši tzv. Náhrad. Na těch si někteří poslanci ročně přijdou i na více než 2 miliony korun. V rodině supermodelky Cindy Crawford došlo k velké tragédii. Její jediný syn Presley nečekaně zemřel ve věku 27 let. Mělo k tomu dojít v léčebném zařízení. Příčina úmrtí se zatím neví, odhalit ji má nařízená pitva. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru však na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Coloreda nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Denníčka 205. kilometr ve směru z Vyškova do Brna. Tady stojí porouchaná dodávka. Na Blanensku mezi Bedřichovem směrem do Štěchova bouralo osobní auto s nákladním. Na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. A pozor si dávejte i na Brněnsku v Modřicích v Chrlické ulici. Tady vyšetřuje policie havárii osobního auta. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Dejte určitě pozor.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 17 stupňů máme aktuálně venku k večeru. Očekávejte dešťové srážky. Zítřejší denní maxima se tady v Brně budou opět pohybovat na 17 stupních.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Rodinný animák Kojot vrací úder s legendárním hrdinou. Poté, co Kojot Velda při své honbě na ptáka uličníka utrpí sérii zranění způsobených vadnými výrobky jedné společnosti, najme si neméně smolného lidského právníka Kevina, aby korporaci zažaloval. Tu však zastupuje Kevinův bývalý šéf, který má za úkol utajit před veřejností něco daleko většího, než je pár vadných produktů. Rodinná komedie s vysokým hodnocením a oblíbeným hrdinou v hlavní roli, to je film Kojot vrací úder.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tvý rádio. 107.

0: ale s DJ na Free Radio přesně ve 12 hodin a 55 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Další muzika je přichystaná už za chvíli, to budou Italo Brothers. Barbra Streisand. Dáme si Daxo. Tadle delegace jede ven bavit, bari. Jaký pali hochu, my valíme na jabra. A zazní i Michal Kury.
2: Free Radio 107 FM.

Dax Souls na Free Radio. Já už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Václava Kadrabu a ten vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit, tak si to nenechte ujít, teď ale přehled novinek. Free Radio.

0: Víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Václav Kadraba a ten vám prozradí, co strážníci museli řešit.
2: Hezký den všem posluchačům Free Rádia. Velmi pohotově zareagovala v neděli dopoledne ve svém volném čase strážnice městské policie. Ta si totiž při jízdě autem povšimla 32-letého muže, který přelezal zábradlí v jaduktu v Žabovřeskách, zřejmě s úmyslem si ublížit. Okamžitě proto zastavila svůj vůz a přispěchala k muži. I hned ho přidržela za ruku a snažila se s ním komunikovat. 32letý však zpočátku údajně nespolupracoval a stěžoval si na svůj život. Zásadní obrat přišel ve chvíli, kdy muž zmínil, že nemá ani psa. Strážnice toho využila a řekla mu, že právě jede ze cvičáků se svou fenkou německého ovčáka a pokud bude chtít, může mu ji představit. Muž okamžitě změnil své chování a s návrhem souhlasil. S pomocí strážnice následně přelezl zábradlí zpět a ona mu představila svou fenku. Ve viditelně lepší psychické pohodě poté muže usadila do auta a vyrozuměla své kolegy. Ti poté přivolali záchranáře a státní policisty. Zdravotníci si muže po příjezdu převzali do péče a hlídka následně celý případ předala republikovým policistům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Michael Gray na Free Radio a my jdeme na další muziku. Za chvíli už zazní Felicia. Budou to Years, Years? Nebo jsem Felt a Sigma, teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Hezké odpoledne. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích dostává novou fasádu. Dělníci pracují taky uvnitř, kde renovují varhany. Kulturní památka je dílem významného architekta Karla Huga Kepky, který v kostele propojil několik stavebních slohů z přelomu 19. a 20. století. Česko zřejmě míří k novému rekordu v počtu nakažených HIV. Jen za první letošní půlrok přibylo 179 nových případů. Podle lékařů se lidé přestali bát, netestují se a s nákazou k nám přišlo výrazně víc cizinců. I přesto zůstáváme v globálním měřítku zemí s relativně nízkým výskytem tohoto onemocnění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil. Do New Yorku se však chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN. Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Rakouska druhé místo. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru, za kterým zaostal o 1,728 tisícin sekundy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: D52 před sjezdem na Modřice na 5. kilometru směrem od Brna na Pohořili cestují Ukrajinice nepojízdné nákladní auto. Vypadá to, že je to vše. Kdybyste o čemkoliv dalším věděli, co se děje na silnicích a chtěli to poslat dál vašim kolegům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 17 stupňů máme aktuálně venku. Od 6. večerní očekávejte, že bude pršet. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 17 stupních.

0: Rádio, Burza práce.
1: Do našeho týmu do Brna hledáme spolehlivou osobu na úklid kancelářských prostor v Malměřicích a Obřanech. Pracovní místo je vyhrazeno pro osoby s invalidním důchodem a náplní práce je hlavně úklid kanceláří a společenských prostor, také úklid sociálních zařízení na odpolední směnu od pondělí do pátku. Nabízí zkrácený úvazek na 20 hodin týdně, mzdu 15 000 měsíčně s nástupem možným i hned. Kontakta více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job na Free Radio.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
6: Free Radio 107.

0: Mistr prezident na Free Radio a my jdeme soutěžit.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Na trátě už Míša, které přeji krásné odpoledne, ahoj.
2: Ahoj.
0: Jsi majitelkou 5000 bankovky, kterou jsme našli a chtěli bychom ti ji vrátit, co říkáš?
2: Ano, ale seš. Dneska volám poprvé. Úplně poprvé.
0: Dobře, tak my jsme rádi, že jsi dovolala, tak pokud jsi právoplatnou majitelkou, budeš znát určitě číselnou řadu této bankovky. Jaké je to první číslo, které hledáme zleva?
2: Tak já zkusím 6.
0: 6. Tak bohužel 6 na první pozici není, ale díky, že jsi to zkusila, díky za zavolání, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Už 2 čísla máme venku, tak Míša, věřím tomu, že příště už bude poslouchat to trošku lépe. Já držím vám všem ostatním palce, o bankovku budeme soutěžit ještě dneska několikrát. Máme 13 hodin a 56 minut.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: S další muziky už za chvíli DJ Antoine, bude tu i Steve Aoki. Nebo Ava Max. A protože nám nastává hodinka plná tipů, kam vyrazit, tak já už vám jeden tip posílám právě teď.
1: Free Radio, kam vyrazit?
4: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Clean Bandit a Jess Glynn na Free Radio. Za chvíli vás v rámci tipu, kam se dá vyrazit, pozvu na jízdu do vrchu. A také výstavu historických vozidel v Brně soběžících, tak si to nenechte ujít. Teď přehled novinek. Free Radio. Hudební.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Veterán Automoto klub Brno pořádá už tuto sobotu ve spolupráci s městskými částmi Brno Sever a Královo Pole tradiční jízdu do vrchu. Závod, který se jede za jakéhokoliv počasí, přiláká každoročně mnoho diváků, tak třeba přiláká i vás. A závodní tratí je část okresní silnice na Kociance z Králova Pole do Soběšic. Začíná se právě na té Kociance, kde je možnost shlédnout zázemí jezdců, startovní proceduru, také si dát nějaké to občerstvení a čeká vás na místě i bohatý doprovodný program. Závod se pak jede od 11 hodin, výsledky jsou známé ve 4 odpoledne a věřím tomu, že nebudete litovat, když vyrazíte. Teď už Galantis.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Beetlejuice na Free Radio. My už pokračujeme další muzikou, jaká bude. Za chvíli zazní Klás. Budou to i LMFAO a Laurent Bennett. Nebo Martin Garrix a Ed Sheeran. Teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné odpoledne. Policie už několik týdnů hledá dva vězně, kteří v Brně utekli z oploceného pracoviště. Jakékoliv informace k jejich pohybu mají lidé nahlásit na linku 158. Více už mluvčí policie Andrá Cinková.
3: Dva mladíci zmizeli, když vykonávali práci v nestřeženém pracovišti v Brně již 5.9. Jedná se o 35-letého Mariana Nedzbala a 30-letého Lukáše Kaspříka. Více informací naleznete na stránkách policie České republiky.
2: Tolik pátrání po dvou uprchlých vězních, kteří na začátku září utekli z oploceného pracoviště. Ve středu si připomeneme Mezinárodní den znakových jazyků. Kašna Parnas na zeleném trhu bude nasvícena tyrkysovou barvou jako podpora komunitě neslyšících a připomene význam znakových jazyků pro rovnoprávný přístup ke komunikaci, informacím, vzdělávání i veřejnému životu. Dva lodní hangáry dopravního podniku, ve kterých každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám. V budoucnu by v přístavišti mělo pro lodě vzniknout nové kapacitnější zázemí. Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie ovládla skupinu C v Tampere.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Pozor si dávejte na D1 na 204. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Stojí porouchaný kamion. Tady se určitě připravte na zdržení a v Gajdošově ulici na křižovatce Skalackého se srazila dvě osobní auta. I zde počítejte s omezením provozu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 18 stupňů máme aktuálně venku, během půl hodiny nám přes Brno přijde přeháňka. Co se týče deště jako takového soustavnějšího, tak ten přijde k večeru a potrvá až do ranních hodin. Zítřejší denní maxima se tady budou opět v Brně pohybovat kolem 16 stupňů.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Tribuna Rock, Party Rock Anthem. Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Můžete vyrazit na slavnosti Brno, ty totiž zvou na vinobraní, které se uskuteční na náměstí Svobody, a to od 25. září do 3. října. Kromě vína se samozřejmě můžete těšit i na stánky s občerstvením a nějaký ten doprovodný program. Třeba v pátek se na vás těší vystoupení solistů Brown či kapela Jay Delver, no a v sobotu vás čeká moravská muzika Petra Mikulke s Václavem Kovaříkem či párte kapela CCA King. Tak toho využijte, přijďte se podívat, ochutnat i skvělé dobré víno, teď už ale další muzika.
2: Odpolední free party nejen v éteru, ale také na Facebooku. Čekáme tě na facebook.com/freeradio.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Pátečková muzika na Free Radio za námi, máme přesně 14 hodin a 55 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A jdeme si poslechnout, jaká muzika vám bude dělat radost v následující půlhodce a těší se na vás Minely. Dáme se i novinko z naší hitparády Top 107, o kterou se postará Cedric Gervais. A zaspívá i Alexandra Sten. Já se těším zase zítra, za chvíli už Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

15. hodina, k tomu 5. minutka, dámy a pánové, ladíte Free Radio na 107 FM, je tady pozvolné pokračování odpolední Free Party, drobná změna, místo Petry už je tady Lukáš Bartl, no a právě v pravidelném čase, 5 minutek po 15. hodině, zdravím všechny posluchače Free Radia. Jako obvykle odpolední Free Party, před námi super music, pozor, na to bych chtěl tak jako upozornit, Black Eyed Peas, Nicky Jam, Tyga, Vidaloka, taneční verze, že jo, výborná věc, k tomu taky The Colors z Itálie, Un ragazzo, un ragazza, věc, která rozprodí každýho a úplně na vrcholku celého toho třípatrového dortu nebude třešnička, ale bude novinka, která se jmenuje Got to Be. Je to Cedric Gervais, Carla Monroe a pokud jste ladili poslední kolo hit parády 107 frička, tak přesně víte, o co se jedná. Tím já dneska odstartuju svoji pracovní dobu. Doufám, že se máte dobře, že vám vychází všechno podle plánu, že máte za sebou úspěšný pracovní víkend a taky, že máte pozvolné poklidné pondělí a že vám nezmizel úsměv z vaší tváře. Free Radio stále s vámi, teď už rychlý přehled novinek, potom super music, kterou jsem pro vás připravil a za malý okamžik už rubrika Frajer a nebo Loser s Free Radiem. Free Radio.

0: Frajer nebo loser?
1: Krásné odpoledne všem na 107 FM, před námi příběh z Indie, kde jeden indický, asi docela zámožný člověk udělal velmi, velmi šílený jakoby krok. Podíváme se na detaily. Z indických sociálních sítí se do světa rozšířilo video, na němž jeřáb zvedá velké auto na terasu rodinného domu ve městě Gopal Ganj v severoindickém státě Bihar. Podle indického webu The Open Press jde o model Scorio Classic od tamnější automobilky Mahindra. Důvody pro tento krok nejsou zcela jasné, ale indická média se s odkazem na lokální zdroje a místní obyvatele shodují na tom, že má jít v prvé řadě o ochranu nového vozidla. Jeho majitelem je totiž Manoj Yadav, jenž pracovně po delší časové úseky pobývá v Izraeli, informovala o tom agentura Reuters. Má tedy obavy, že by si vůz stojící dlouho před domem na ulici vyhlédli zloději nebo že by byl poškozen. V domě totiž v době Manojovi nepřítomnosti pobývá jen jeho manželka, která by s vozem nejezdila. Manželka prostě nejezdí, takže prostě autíčko nemá jako využití. No a tak by celou tu dobu stál na stejném místě před barákem, což by mohlo právě nalákat nějaký jako labky zloděje. A nebo jak tvrdí místní, že by se mohlo takzvaně oparkovat, což je běžné třeba i u nás, že jo. Majitel sice původně najal řidiče, tohle je docela vtipný ten konec. Majitel původně najal řidiče, jen se měl o vůz starat, ale ten podle indických zdrojů musel rovněž odjet do zahraničí. A tak se jako nejbezpečnější varianta ukázalo zaparkovat auto právě na terase v patře. Na videu můžete vidět, jak jeřáb zvedá přijde to auto. Já jako v prvé řadě mi napadlo, co jako statici na to. Když si takhle jako na terasu rodinného domu, kde nikdy s takovým závažím asi nikdo nepočítal, jen tak postavíte autíčko, na tom videu podle mě jako přes tunu a půl auto má. A když dáte jako jen tak na terasu tunu a půl, nevím, jestli jako to bylo moudré, nemoudré. Nicméně není vidět na videu, že auto stojí na terase. Na videu je vidět pouze, že ho zvedá jeřáb z toho domu nebo na ten dům, ale každopádně rozhodněte se sami, jestli tento člověk, který si dal během dovolené nebo během pracovní cesty do zahraničí auto na vlastní terasu, jestli tohle je frajer, anebo jestli je to úplný loser.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: High Tech, say. Vzpomínka na rok 2005, to byly časy, přátelé, 2005, vzpomínáte si? Bylo tak nějak jako jinak na tom světě v roce 2005. Ale teď hezky s úsměvem do pondělka, do 21. září, do dnešního odpoledne roku 2026. Od mikrofonu zdraví Lukin. No, máme minutku před půl čtvrtou, připravená je samozřejmě i doprava a počasí, ale já už jsem taky nakoukl do té muziky, jaké hity nás čekají za pár minutek. Například Nightlight Livingston. Čeká nás taky trošku rychlejší kousek, ono tak jako německá produkce je tím trošku proslulá, že dělají jako Němci takový jako rychlejší styl, no a jedna taková známá německá kapela si říká Scooter, dneska si to dáme. The Spell Remains. Další ochutnávka na 107 FM, no a potom nás čeká třeba Tiesto společně s Gabry Pontem. A přitom jakoby Tiesto a Gabry Ponte a ještě k tomu jako skladba, kterou dělal Eminem, takže docela jako... docela divočina. Takže takhle bude vypadat hudebně následujících zhruba asi 10-15 minutek, před námi informace z brněnské dopravy a taky se mrkneme na počasí.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám. www.ahifi.cz.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Ze studia Free Radio posíláme do éteru čerstvé informace ohledně dopravy, mrkneme se na Brno i mimo Brno, začínáme v Brně na Gajdošově ulici, očekáváte komplikace Gajdošova křižovatka s ulicí Kaleckého, já se přiznám, jsem z Brna, tuhle ulici jsem v životě neslyšel, omlouvám se, ale Gajdošova Kaleckého, na této křižovatce se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. Další problémy očekávejte na dálnici D1, 204. kilometr ve směru z Vyškova na Brno, tady stojí porouchaný kamion, připravte se na zdržení. A komplikace jsou taky na Brněnsku, přímo v Dolních Kounicích, je to v Ivančické ulici, tady bourala dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se tam jedním jízdním pruhem. Intenzita dopravy v centru města Brna, máme to mezi trojkou a čtvrkou, to znamená provoz je velmi silný, očekávejte zdržení od 5 do 10 minut na hlavních tazích a taky velké komplikace v okolí dálnice D1, v podstatě na celém tom úseku od 196. až po 210. kilometr. Buďte opatrní, jezděte v pohodě a v klidu, pakliže máte další informace, které by stály za zmínku pro ostatní řidiče, využijte naši aplikaci nebo rovnou volejte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme!
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska se nám to tak hezky hodí na té obloze, chvilku sluníčko, chvilku zataženo, občas taková drobná přeháněčka, mě to dvakrát dneska chytlo někde v okolí Adamova, tak nevím, jestli jste smogli přímo i tady v Brně, ale s přeháňkami pro jistotu, s těmi drobnějšími počítejme. Jinak teploty Brno aktuálně něco okolo 17 stupňů Celsia, teploty budou pomalu klesat, v 6, v 7 večer tady vidím už teploty na pouhých 13 stupních, no a noční teploty někde mezi 10 a 11 stupni Celsia. Na dnešní noc prozatím teda dešť chlášen není, uvidíme, jak to bude k večeru ale vypadat. Zítra během dne očekáváme dopoledne polojasnou oblohu, odpoledne přibývání oblačnosti, teplotní maxima podobně jako dnes, mezi 16 a 17 stupni maximálně, no a zítřejší noční teploty, tam už to bude hodně nízko, pouze okolo 9 stupňů Celsia. Tohle už je další muzika z odpolední Free Party, před námi Livingston Nightlight, nebo taky Scooter Spell Remains, Tiesto, Gabry Ponte a další hity. Máme 3 minutky po půl čtvrté, hezké odpoledne.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Odpolední Free Party na 107 FM a právě teď v rubrice Chytřejší než rádio další zajímavosti z celého světa, různé moudrosti, výzkumy, objevy a takové ty věci, se kterými si jen tak jako v běžném životě zas tak často nepotkáte. Já vždycky dávám několik těch zajímavostí, mně připadá, že prostě jakoby jedna je málo. To je jedno, jestli buchta nebo zajímavost, ale jedna je málo, že jo? Proto možná existuje taky písnička Dvě lahve vína. Jedna je prostě málo. To je jedno, o co se jedná. Jedna je vždycky málo. Takže mám tady zajímavost, která začínáme u žen, ladies first. Samozřejmě dámy mají přednost. Takovou krásnou zajímavost do hokeje, to jste možná nevěděli. Většina všech rtěnek na světě obsahuje rybí šupiny. Já jsem to jako nevěděl, ale je to pravda. Prostě ty šupiny mají nějakou složku, která se do těch rtěnek dává a většina těch rtěnek to prostě má v sobě. Takže taková krásná věc pro holky, pro dámy. Hezky si to namazejte. Většina rtěnek obsahuje rybí šupiny. Mrkneme se na takovou zajímavost, která je spojená i s pokusem. Já teda přiznám se, že už jsem to zkoušel. Možná se to neskoušeli, ale je to zajímavá fyzikální záležitost. Žádný kus papíru nelze složit na polovinu víc než 7x. Jakože to přehnete, jo, máte jakýkoliv formát, přehnete jednou, tak máte jedno přehnutí, prostě na půlku. Pak zase na půlku, zase na půlku, zase na půlku, zase. Žádný kus papíru nelze složit na polovinu více než 7x. Pokud nevěříte, můžete to vyzkoušet. Je tady ještě takový tip, s parním válcem to možná dokážete. Pokud vytvoříte takový obrovský tlak, co parní válec. Další velká zajímavost, a to je třetí a poslední zajímavost, je, někdy se třeba stane, že vám někdo nenapíše k narozeninám, že si nespomene rodina nějak jako na vás, pozapomene to okolí a je to jedno v jakém věku, někdy se to třeba, prostě se to stane a máte potom pocit, jako že jste na tom světě úplně sami. Prosím vás, ode dneška ten pocit neexistuje, protože podle výzkumu v den vašich narozenin, fakt nejste sami, poslouchejte pozorně, v den vašich narozenin své narozeniny slavíte společně s dalšími 19 miliony lidmi. A to jako, to je dost. Tak přátelé, tolik dneska chytřejší než rádio.
0: Odpolední Free Party nejen v éteru, ale také na Facebooku. Čekáme tě na facebook.com/freeradio.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Tento týden pro vás mám americký mysteriózní horor Resident Evil. Hlavním hrdinou filmu je zdravotnický kurýr Brian, který má za sebou těžký den a před sebou náročný rozhovor s přítelkyní. Obávaný návrat domů však oddálí lákavá nabídka. Brian má dopravit do horského městečka Raccoon City mimořádně důležitou zásilku za dvojnásobný honorář. Netuší však, že obyvatelstvo dotyčného města už decimuje a mutuje podivný virus. Taková ta americká mysteriózní klasika Resident Evil.
0: Free Radio 107 FM, první plně s nejnovějšími hity.
2: So you know, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now.

0: co na to říkáte? Co na to říkáte? Horká novinka, Zit Parády 107, Flíčka, ta zpěvačka America Foster, ten začátek, ten hlas prostě. Já si myslím, že to má něco do sebe. Aktuální horká novinka, o které budete samozřejmě rozhodovat i vy sami v rámci Hit Parády. 107, Flíčka, teď v pátek jsme to vlastně přivítali poprvé. Sigma a America Foster, Watching You. Takže pokud by se vám zalíbila tato skladba, tak už teď jako v pondělí připomínám, pokud budete mít dneska ten hlasovací okamžik, sednete k tomu, freeradio.cz/top107 a budete sypat hlasy, tak jenom, aby jsme si připomněli, které ty skladby jsme slyšeli v Hitparádě poprvé a které už teďka jako poletí normálně vysílání a normálně v éteru každý den, takže je to na vás, jak se novinkám bude dařit a pokud postoupí, tak samozřejmě je to důkaz toho, že se vám ty skladby líbily a že budou mít úspěch do budoucna snad i tady v našich českých hitparádách. Teď už za 5 minutek, 16:00 odpolední, před námi třiáčka, máme tady Afrojacka Awake Tonight. Ačko číslo 2, Avicii, Konrad Sewell a jejich Taste the Feeling. A třetí Ačko je Ale Farben. Ale Farben a jeho She Moves. All along she moves into a broken paradise surrounded by the... Pokračování odpolední free party, Ale Farben, Avicii a nebo také Afrojack. Aktuální nabídka v rámci odpoledne na 107 FM.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Máme 5 minutek po 16. Ladíte odpolední Free Party, Free Radio přeje hlavně příjemný poslech a dobrou náladu. Kromu k tomu tedy Krisko s Amsterdam a taky Willy Willajem dáme se skarbu My Oh My nebo Artemas, které se připravují už za malý okamžik. Užívejte poslech s Free Radiem. Hezké odpoledne.

0: 16. hodina, 22. minutka, k tomu ladíte odpolední free party, pohodové, klidné, odpoledne, pondělí 21. Doufám, že to máte dneska v klidu a v pohodě, a že nemáte žádné stresy z toho pondělka. Pokud ano, naladíte si Free Radio 107 FM, protože právě teď jsou před námi covery a remixy a to bude taková, prosím vás, taková dávka energie, že veškeré stresy půjdou stranou.
1: Hudební covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
0: Pojďme rovnou k věci, tedy jako vždy v odpolední free party dneska rubrika covery a remixy. Mám pro vás připravenou další lahůdku ze světa music, pokud to máte rádi, tady tyhle ty okamžiky, tak na okamžik odložte všechny jako by starosti a stresy a komplikace. Zesilte si, já nevím, rádio nebo v autě nebo sluchátka nebo telefon nebo kdekoliv, kde to posloucháte. Zdravím všechny do aplikace, taky na internet, taky na 107 FM. A teď pozor, ukázka remixu, o kterou skladbu se bude jednat. Takže tady je ukázka tady originálu, ze kterého dneska ten remix čerpal. Kdo by neměl rád Get Lucky? Pozor na to, jo. Tahle spolupráce má úspěch po celém světě, hromady ocenění. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, je to neskutečně, neskutečně nadčasová muzika, spolupráce několika velkých hudebníků a producentů, no a obrovské uznání má tahle skladba zkrátka po celém světě a málo kdo si jako troufne do takovýhodle songu zasáhnout nějakým remixem anebo to zkoušet předělávat. Ovšem, mám tady pro vás verzi, která se za mě osobně povedla, pokud se nepovedla, klidně mi to napište na studio@freeradio.cz, ale zkrátka do pondělního odpoledne s kapkou energie přichází právě dneska Get Lucky. Takže tohle je ta původní verze. A vy si, přátelé, držte kloboučky, tohle je ta nová verze.

Radio 107.fm, Cover a Remixy, 16. hodina 27. minutka za okamžik doprava, ale tohle je verzička. Daft Punk, Get Lucky, TC Bootleg nebo TC Remix. Sáno velké T, velké C, prostě jenom TC. Do dnešního pondělního odpoledne na 107.fm, tato nádherná verze. Daft Punk, Get Lucky.

0: Nedá se nesouhlasit, že by to zkrátka nemělo energii. Takhle tady vypadaly dnešní covery a remixy s datem 21. září 2026.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Hezké pondělí, zveme vás dnes do divadla. Představení Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
1: Pátečka Free Radio.

0: 16. hodina 30. minutka, posloucháte odpolední Free Party, ladíte Free Radio na 107 FM, nebo taky přes internet na freeradio.cz, a nebo taky v aplikaci. Je to na vás, je to samozřejmě na vás. Za námi Prýžový Erik, ano, Prýžový Erik, slyšíte dobře, protože se to stalo jednou na akci v klubu. Stává se to dodnes, jo. Lidi, pokud neví prostě jakoby správnou výslovnost toho interpreta nebo rapera nebo DJ, než to někde uslyšíte, než to řekne třeba někdo v televizi a vy to pak chytnete od tam, tak nevíte třeba, jak se ten rapper nebo DJ, jak se to čte. No a kdysi dávno se to v klubech stávalo, že lidi neznali a přišel za mnou právě takový jako klučina, říká Erik Pryš, máš Erik Pryš? Říkám, Pryžový Erik. Já říkám, on je Pryč, on není Pryš. Jak to víš? No tak Erik Pryč, dneska už se to ví, že to je Erik Pryč, ale dřív se to nevědělo a podobná situace se mi stala nedávno v klubu, kdy přeskočila taková jako dívčina, jakože dobrý večer a šlo by prosím vás jako písničku na přání. Říkám, jasně, není problém, co by to mělo být? No Holiday, my prostě milujeme jako Abu a Abba, a ještě jako Abba, říkám Holiday, Abba, no Abba, no Holiday, no to zná každý, přece ne? Holiday, říkám, jo, není to náhodou Madonna? Kočka, ne, to je Abba. Tak zdravím všechny ty, co chodíte za náma, za DJs, rádi pro písničky, my to zase tak rádi nemáme, ale jako co už, no. Say my name! Tak aspoň tady na 107 FM po práci legraci do dnešního odpoledne zásah taky skladby Say My Name, Hedegaard a Arash společně. K tomu další duo Beachback a Tonka, Set It Off. Kdysi ve Freeboxech velmi hraná skladba, byla to naše srdcovská, vzpomínáte si? Beachback, Tonka, Set It Off na přelomu roku 2020, no a taky vzpomínka na starší kousek z roku 2009, a to byl Loran Wolf a jeho Walk the Line. Tyto kousky a tyto taneční petardy jsou pro vás připraveny právě teď na 107 FM, k tomu ještě doprava a počasí s Free Radiem.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak jdeme na to, cestou, necestou, za svou nevěstou. Hlavně ať prosím vás v pořádku dorazíte do svého cíle tam, kam máte naplánováno, nejlépe bez ztráty květinky a bez stresu. Právě proto aktuální zprávy z dopravy na Free Radio. V Brně opatrně na křižovatce ulic Nádražní a Hybešova, aktuálně nám tam zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte s omezením provozu a také s kolonou, která se tvoří. V Brně na křižovatce ulic Křenová a Masná směrem do centra, tady je hlášená havárie dvou osobáků. Nehodu aktuálně vyšetřuje policie, jeden pruh je neprůjezdný. Počítejte se silným provozem a také s kolonou, která může ještě narůstat. Na Brněnsku v Dolních Kounicích přímo v Ivančické ulici, tam byla dneska odpoledne hlášená srážka dvou osobních aut, na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem, to znamená očekávejte i zdržení. Teď ale intenzita dopravy. Odpolední špička právě teď vystrkuje drápky, máme tady velmi silný provoz, je to zhruba 3-4 stupeň provozu, ztráta něco mezi 5-10 minutami, nejdelší čekací kolony aktuálně Gajdošova a v návaznosti na Černovickou, to znamená Černovická Gajdošova, křížení s Ostravskou a s Olomouckou, jsou tam hodně dlouhé kolony, k tomu taky prosím vás dlouhá kolona na příjezdu do Brna z jižní části, to znamená z Komárova, z Věvkovského, z Rašpické, z Vídeňské, tam, kde se to hnedka kříží, to znamená Poříčí, Opuštěná, Hladíková, Zvonařka, v okolí Vaňkovky, Stáka, zkrátka velmi silný provoz. No a kratší kolony očekávejte jako již standardně, taky na Kněžické ulici nebo na Táborské. Šťastnou cestu přeje Free Radio, pokud máte další informace, využijte aplikaci nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
3: víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasí mnohem větší pohoda než doprava. Brno aktuálně teploty je okolo 17 stupňů Celsia, chvilkama sluníčko, chvilkama mráčky, zkrátka odpolední polojasno. Vypadá to, že k večeru už déšť neočekáváme, ale drobné přehánky jsou možné na území celé jižní Moravy. Noční teploty dneska propadou na pouhých 11 stupňů Celsia a během noci by pršet nemělo. Zítra během dne, tedy v úterý, očekáváme polojasno, odpoledne více oblačnosti, denní maximální teploty mezi 16 a 17 stupni, podobně jako dneska, a zítřejší noční teploty budou velmi nízko, pouhých 9 stupňů Celsia. Ale teď pozor, Say My Name, Hedegaard, Arash, 6 minutek po půl páté na Free Radio 107 FM. Hezké odpoledne.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

Ze studia Free Radia přejeme všem pohodové odpoledne. Máme tady takovej hezký případ, nebo hezký případ. No, zatím nehezký případ. Vězni utekli z oploceného areálu v Brně. Policie po nich pátrá už týdny. Pozor na věc. Policisté pátrají po dvou vězních, kteří začátkem září utekli z nestřeženého pracoviště v Mlýnské ulici. Protože policie využila všechny dostupné pátrací prostředky, muže se dosud nepodařilo najít. A o pomoc nyní policie žádá veřejnost. Policisté pátrají po dvou vězních, kteří utekli z nestřeženého pracoviště v Mlýnské ulici. Muži si tam v rámci výkonu trestu odnětí svobody odpikávali trest prací. Policie nyní žádá veřejnost o pomoc při jejich hledání. Dne 5. září se jim podařilo z oploceného areálu utéct. Policisté využili

0: Veškeré operativně pátrací prostředky a hledané muže se doposud nepodařilo vypátrat, doplnila mluvčí Andrea Cejnková. Policie žádá tedy veřejnost, aby v případě, že muže někdo spatří nebo má informace o jejich pohybu či pobytu, neprodleně kontaktovat tísňovou linku 158. Jejich fotografie kolují po internetu. Tak kdyby náhodou, tak abyste přátelé neusunuli na Vavřínech, i takovéhle akční věci se dějou v našem milovaném městě Brně.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitů.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM.

16. hodina, 55. minutka, dámy a pánové, za 5 minutek 17 hodin a po 17. tady bude Freebox. To znamená, songy na přání jsou před námi, my se podíváme na muziku, která je pro vás připravená do té doby, například tady bude Viktor Šín a taky Kalin. Do pondělního odpoledne zasáhne i Armin van Buuren. A z novinek například Animal.

0: Krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM, 16. hodina 55. minuta.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

0: Free Radio. Jde první u toho, co letí. Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, jednak jsme první u toho, co letí, a jednak vám to taky rádi zahrajeme na přání. Je 5 minutek po páté, Lukáš Bartl opět zpět a dneska začínáme pondělní Freebox. Konečně jsme se dočkali, tady start vašich oblíbených songů na přání. Já musím taky dneska připomenout, že svátek slaví Matouš. Matoušům za celý tým Free Radio a všechno nejlepší. Není čas ztrácet čas, rovnou skočíme do hudby. První kousek KTB, Jax Jones, Last Day of Summer. Druhý kousek Offenbach, Need You the Most. No a další muzika už potom podle toho, co vás dneska napadne a co si dneska budete přát vy sami. Volejte na linku 790 107 107, pište na studio@freeradio.cz, hlasovky posílejte do aplikace, stejně jako další vzkazy, další pozdravy a další objednávky, a k tomu vás čekujeme i na sociálních sítích. Hezké, poklidné, suprové pondělní odpoledne s Free Radiem přeje Lukin a teď už Freebox.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Free Radio 107 FM, taky pondělní Freebox, tohle byl Switch Disco a skladba I Found You. My se podíváme na novinku, novinku objednává Verunka. Verunka napsala: Luky, ahoj, krásné pondělní odpoledne přeju i tobě, zdravím tě z práce. Mám to tady nadlouho, minimálně do 18. budu sedět v kanclu a dělat to, co mě hrozně nebaví. Tak minimálně do 18. to je necelá 3/4 hodinka, Veru, to je v pohodě. Hoď mi tam prosím tě novou Cardi B, aha, moc se mi líbí, posílám to i tobě do práce a všem kancelářským krysám, jako jsem já, páčko Verča. Verunko, děkuju moc krát, pak je tady ještě Ondra, zdar Luku kluku, prosím tě, hoď mi tam hot od Iny, dlouho jsem neslyšel, ať to hraje. Takže tohle jsou vaše objednávky, něco novějšího, něco staršího, zkrátka muzika na vaše přání. Freebox, hezké odpoledne.
1: Free Radio, první v Brně s nejnovější.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: Pohodové odpoledne všem fríčkařům přeje Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Luky, máme tady pondělní Freebox a za 8 vteřin taky půl šesté. Připravené jsou zprávy z dopravy, připravené je také počasí, no a z muziky Mariana Conte. Připravená je také Señorita, Shawn Mendes a Camila Cabello společně. A nebo Meet Again, Cascade a taky Leighton Jordani na 107 FM. Za malý okamžik pokračování Freeboxu, největší porce muziky na přání, tedy za chvilku, teď ale rychlý pohled na silnice a taky informace o počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vrhneme se na aktuální situaci v dopravě, ta není úplně veselá, buďte opatrní, přes Brno teda rozhodně nic neuspěcháte, takže pokud máte možnost, raději vyražte o něco dřív. Komplikace hlásíte na Masné ulici v Brně, je to na křižovatce s ulicí Zvonařka. Masná Zvonařka, je tady hlášená srážka osobního auta s motorkářem, počítejte se zdržením. Na křižovatce Nádražní a Hybešová další komplikace, tady zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, projíždějte s omezením provozu a počítejte také s kolonou. V Brně na křižovatce ulic Křenová a Masná je to směrem do centra, tady havarovala dvě osobní auta, nehodu vyšetřuje policie, jeden jízdní pruh je neprůjezdný, počítejte se silným provozem a také s kolonou. Tolik tedy ty aktuální překážky, které potkáte na silnicích v Brně. Podíváme se na intenzitu dopravy. Doprava v podstatě o něco lepší, než jsme hlásili před hodinkou. Ano, je vidět, že dopravní špička pomalu tedy začíná uvadat a uklidila se nám situace na jihu Brna. Dlouhé kolony už tam nejsou, kratší kolonu, ale stále hlásíte na Vídeňské ulici, taky na opuštěné a na Zvonařce, kratší kolona aktuálně ještě Gajdošova Táborská a kratší kolona aktuálně teda ještě dnes odpoledne také na Křenové ulici. V těchto oblastech určitě počítejte s drobnými komplikacemi i se zdržením. Pokud máte další informace nebo čerstvé informace, využijte aplikace Free Radia a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Brno hlásí aktuálně teploty okolo 16 stupňů Celsia, v 7 večer teploty na 13 stupních, večer by pršet už nemělo, přehánky už jsou doufejme pryč, ale pro jistotu, kdyby náhodou pár kapek spadlo, tak s tím počítejte. V noci to vypadá bez deště a bez bouřek, ale noční teploty celkem nízko, pouze 11 stupňů Celsia. Zítra během dne polojasná obloha, teplotní maxima 16, 17, 18 stupňů, víc to asi nevyleze a zítřejší noční teploty velmi nízko, pouze 9 stupňů Celsia.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Tohle už je Mariana Conte, její skladba nese název Kant, Lukin ze studia přeje pohodové pondělní odpoledne. Freebox pokračuje.

that you should know. Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Radio. Novinky hit parády.
1: Super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Luken a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais, Carla Monroe, Got to Be. Novinka číslo 2. Gone to

0: Aktuální novinky, hitparády, 107. Frýčka, hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Free Radio. Free Radio.

0: 17:50. Přátelé, není to jako cena šunky, je to 17:50. Jinými slovy za 10:06 a vy posloucháte Freebox na 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a se mnou na telefoně lince někdo z vás. Kdo pak vytočil telefon Free Radia?
1: Halo, halo. Tady Míša.
0: Míša to je, Míšo, ahoj. Jak se máme dneska?
1: Máme se dobře.
0: Tak to rádi slyšíme i tady na Free Radio. Teď ale písnička, kterou si poslechneme. Já vůbec nevím, co Míša dneska vybere. Míšo, pojďme na tvůj oblíbený song.
1: Já jsem to dneska nestihla, si dáme, já nevím, tak si dáme.
0: Míšo, já se moc omlouvám, ale vypadává ti signál a já jsem nerozuměl tu písničku.
1: Helikopter.
0: Helikopter, už jsem rozuměl asi. Je ti helikopter, říkala z helikopter, jo?
1: Říkám.
0: Dobře, tak to připravíme, jdeme na toho spolupráce Firebeats a taky Marťas Gerixu, ještě za mladá. On teda vypadá pořád stejně, Martin Gerix, ale jako ty, tohle byly jeho počátky. Tak pojďme, tady Martin Gerix, Firebeats, Helikopter, pro koho to bude?
1: Takže bude to pro vás do rady a pro mě a pro celou rodinu.
0: Děkuju za vzkaz, posílám to tam. Míšo, měj se krásně a díky, že ladíš 107 FM. Ahoj!
1: Ahoj!
0: 790-107-107, songy na přání jsou tady pro vás. Samozřejmě jako vždy pondělí, úterý, středa i čtvrtek odpoledne od 17 do 20 hrajeme na vaše přání. Freebox na Free Radio. Teď už ale Helikopter!

0: novinka z Francie, Hugo, taky Sexy Red a Gatano, Bad Bitch. 17. hodina 57. minutka a před námi Jasper Forks. Martinka napsala: Luky, ahoj, chtěla bych dneska zahrát tuhle písničku, jestli můžeš, zahraj prosím. Jasper Forks, River Flows in You, ke mně do auta, tak zdravíme na cesty a taky k vám do rádia, tak já moc krát děkuju. Jasper Forks připraven, další objednávka je tady na Avicii. Daniel píše: Zdarec Lukajdo, poprosím Hey Brother od Avicii, jen tak všem fríčkařům a fríčkařkám a taky tobě do studia, ať to tepe. Danieli, moc krát díky, Avicii připraven, Hey Brother taky. A čeká nás taky produkce z Německa, tentokrát Salvator Mancuso a Freischwimmer Ricochet. Super náladu a příjemný poslech přeje Free Radio.
1: Free Radio.

Je to hlavně o muzice. Ano, Freebox na Free Radio, pondělí, úterý, středa, čtvrtek večer. Jsou to písničky na přání pro vás, pro lidi, co potřebujete maličko vypustit páru nebo trošku stresu, jako uvolnit se hezky, zaposlouchat se do té své oblíbené hudby. No a zkrátka hodit ty strasti a starosti za hlavu na chvilku, aspoň takhle během večera. Na cestu z práce posíláme další hity, objeví se Ricochet, tedy Salvatore Mancuso, taky Fry Schwimmer. Připravená je i BB Rexa a Faithless. Je tady skladba New Religion. Další objednávky posílá například Tomáš. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj Paul van Dijk for an Angel. Bude to pro našeho Jaromíra od sousedů tady v Plzni. Ve čtvrtek má svátek. Děkuju, Tomáš. Tak Tomášku, jestli má ve čtvrtek svátek Jaromír, tak by bylo dobré napsat třeba ve čtvrtečním Freeboxu, ale dobře. Pozdravíme Jaromíra už i teďka. Takže připravená bude zpátečková petarda for an Angel a další objednávka je tady od Michala. Zdraví Michal Bajkeros. Chtěl bych něco od Gabry Ponteho a to bude pro tebe, pro všechny posluchačky a pro všechny hasiče. Děkuju, měj se, ať ti to hraje. Michale, moc krát děkuju, pozdravit taky všem líšeňským posluchačům Free Radia. Díky za vzkazy, díky za objednávky a hlavně pohodové odpoledne všem na 107 FM. Free Radio.

0: Necelých 9 minutek před půl sedmou Free Radio 107 FM, teď už přání a objednávky z naší telefonní linky. Kdo by náhodou neznal telefon, pište si za uši 790 107 107. Na telefonní lince je s námi kdo? Halo, halo?
1: Martin.
0: Ahoj Martine, jak se máme?
1: Pohoda.
0: Co si pustíme?
1: Sigma, are you sleeping?
0: Dobrá, připravíme Sigmu a Dizzyho Rascala. Dělali to spolu, takže skladba Are You Sleeping. Pro koho zahraješ?
1: Pro všechny to nemůžu spát, pro všechny zastru, pro všechny rozhodáky, pro všechny klíčka tady potřebuje.
0: Moc krát děkuju za výběr, Martine, měj se krásně, budu se těšit zase příště, teď už Are You Sleeping, měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: Free Radio 107 FM, k tomu pokračování Freeboxu, songy na přání pro vás, pro všechny posluchače Free Radia, kteří právě teď kolem půl sedmé ladíte 107. Připraveni jsou například Oliver Tree a jeho Joyride. Další kousek do vysílání posílá Adam, napsal mi krátký vzkaz. Lukáš, šlo by dneska zahrát Can't Hold Us od pana McLemora, díky Adam. Adame, šlo by to. A jako další je pro vás připravená Kat de Luna a její skladba Move Your Canada. Minuta a půl před půl sedmou, připravené jsou zprávy z brněnské dopravy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Lidická ulice na křižovatce s ulicí Lůžánecká, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. V Brně na Masné ulici na křižovatce s ulicí Zvonařka, tady se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte se zdržením v této oblasti. Další informace z centra města, ano, odpolední špička uvadá, silnější provoz hlásíte v okolí Zvonařky a na Poříčí, jinak by to mělo být v pohodě, kratší kolonu hlásíte aktuálně na Táborské a také na Lidické ulici, je to vlivem asi té dopravní nehody. Podíváme se i na Kniničskou ulici, Kniničská aktuálně se zdržením okolo 3 minut. Tolik aktuální zprávy z brněnské dopravy. Pokud máte blížší nebo přesnější informace, využijte aplikaci Free Radia nebo dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V centru Brna se teploty pohybují okolo 15 stupňů Celsia, večerní teploty pouze 13 stupňů. Přehánky ještě hrozí, ale v noci by pršet nemělo. Noční teploty se budou pohybovat okolo 11 stupňů Celsia. Zítra očekáváme během dne polojasno, teplotní maxima 16 až 17 stupňů a zítřejší noční teploty pouze okolo 9.

0: Free Radio, burza práce.
1: Přichází burza práce Free Radio. Dnes budeme hledat zájemce na pozici asistent nebo asistentka ve skladu s rozvozem zboží.
0: Free job.
1: Upřesňující informace, ano, pro naši centrálu, servisní centrum na ulici Košínova 93 v Brně přijmeme do pracovního týmu pracovníka nebo pracovnici na pozici asistent nebo asistentka ve skladu s rozvozem zboží.
0: Free job.
1: Nabízí zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se společnosti, příjemné pracovní prostředí v novém sídle společnosti, možnost seberealizace v zajímavé a zodpovědné a samostatné práci, motivující finanční ohodnocení, multisport karta, slevy na firemní produkty, servis telefonu a neomezený zaměstnanecký tarif s internetem zcela zdarma. Také zajímavá a dobře hodnocená práce, nástupní plat až 33 tisíc korun s nástupem možným i hned. Náplní vaší práce bude vychystávání objednávek, expedice zboží na prodejny, rozvoz zboží po Brně na naše prodejny a také partnerům, osobním autem Volkswagen Golf Kombi. Práce v čistém a teplém klimatizovaném kancelářském prostředí, nejedná se o halový sklad. Kontrola kvality přijímaného zboží, štítkování, příjem a tak dále. Požadavky jsou:

0: věci. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: na Free Radio.
1: Muzika la muzika. Songy na přání pro všechny posluchače Free Radia. 47 minutek po 18. hodině, to znamená něco málo po 6:45. Je tady přání a vzkaz, který dnes posílá posluchačka Andrejka. Luky, ahoj, prosím, jedu cestou z práce, jsem dnes nějaká zmožená. Mohlo bys mi prosím dobít baterky? Hoď tam tu svou Move into the Sun, ať se trošku proberu, hraju to hlavně pro sebe, taky k vám do rádia, pro ostatní kolegy a pro ostatní moderátory. A taky pro kolegy ode mě z práce, že se na ně zítra vůbec netěším. S pozdravem Andrea. Andrejko, já ti děkuji za okamžik, tedy Hugo, Ultranate, Email Angel a úžasná skladba.

0: hlavně po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, posloucháte Freebox na Free Radio, krásný pro večer přeje Lukin od mikrofonu, 18.54 přesný čas, no a za námi Joe Stone a jeho Superstar. Před námi skladba, která bude taky pro takovou jako malou Superstar, a je to hlavně pro Deniska. Denisek před okamžikem na telefonní lince Free Radio, teď už se neuslyšíme, ale Denisek vybíral italskou písničku. Aria jsem bohužel neměl k dispozici, tak se Denisovi moc omlouvám. Vybrali jsme náhradní song, takže speciálně pro Deniska, taky pro Davídka posíláme tuhle tu krásnou zpátečku. Sarah Perché ti amo. Takže od stačky pro Deniska, taky od nás ze studia Free Radio pro Deniska, taky skarbu, kterou si Denisek sám vybral. No a taky zároveň obrovské poděkování všem zaměstnancům a kompletně celému personálu klubu Pitkin, protože v sobotu tam probíhala jedna velkolepá akce, která se povedla se vším všude, co mělo klapnout, klaplo. No a právě David chtěl poděkovat veškerým i hostům a hlavně především personálu za to, jak celou akci zmákli a za to, jak byli skvělí. Takže David děkuje a my děkujeme taky. Sarah Perché ti amo v originální verzi, ne v té rychlé od DJ Matrixe, takže Deniskovi a taky pro personál. Další kousek bude Milk and Sugar. A o exkluzivní novinku se postará tentokrát Watermat a taky Robin Schulz. Take it slow, Bullets. Pět minutek před sedmou večerní, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, někdo v kanceláři, někdo v práci, někdo ve studiu, někdo s tátem v autě třeba, tak posloucháte 107 a děláte dobře. Teď už Ricky je povery, Sarah Perché ti amo.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pohodový večer přeje Free Radio 107 FM, tohle byl Robin Schulz ve spolupráci s Watermetem, ze kterého taky čerpal původní skarba Bullet, tentokrát Take It Slow Bullet. My už dáme opět prostor pro telefonní linku Free Radio a já se ptám, kdo se dovolal jako další. Halo, halo?
1: Tomáš Werner se
0: hezký
1: dovolal.
0: Hezký večer tobě, Tomášku. Jaká bude další písnička na 107 FM?
1: Prosím tě, bude to Sigala Sweet Lovin'.
0: A pro koho to zahraješ?
1: Pro tebe.
0: Děkuji.
1: A pro celý tým Fríčka.
0: Tak já poděkuju rovnou taky za celý tým Free Radio.
1: Jsem prostě vyvinul bankovku, protože jsem nestihnul poslouchat, já jsem před chvilkou přišel z práce.
0: Tomášku, ta soutěž musí být spravedlivá úplně pro všechny, takže pokud jsi neposlouchal, tak já ti nebudu teďka říkat, jestli bankovka byla nebo nebyla, poslouchej dál a zjistíš, jestli byla...
1: Kdyby byla, tak jsem připravenej. Na bankovku.
0: Tomášku, děkuji za informaci, jo?
1: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Ahoj. Free Radio.

0: Další muzika už se pomaličku připravuje. Podíváme se, kdo jako další volá na telefonní linku Free Radia. Haló, haló.
1: Haló, haló, další volá Tuda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Krásný pondělní večer. Co to bude za písničku dneska?
1: Ale já bych to dneska nechal jako překvapení.
0: Dobře.
1: Ale bude to pro tebe, ať to zvládneš náma posluchačema, vím, že je to někdy těžký. Ale pak to bude hlavně pro Aníšku. Protože máme dneska roční výročí. A tak bych chtěl poděkovat za všechno, co jsme prozatím spolu zažili. A že je to opravdu člověk, za kterým bych šel až na konec světa.
0: Krásný. Gratuluju k výročí, posílám muziku. Ahoj.
1: Ahoj, já děkuju.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Freeradiu hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Freeradia.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Luky o vtípech. Posloucháte Freebox na 107 FM, před námi náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Jak se pozná dobrá máma? Dobrá máma se zkrátka pozná podle toho, že obětuje baterky z vibrátoru do hraček pro dítě.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Free Radio fandí brněnské kometě.
1: Je to tak, dámy a pánové, Free Radio opět rozdává lístky na domácí zápasy brněnské komety. Stačí vychytat výherní signál, dovolat se jako první do studia na číslo 790 107 107, ukázat nám, jak budete brněnské kometě fandit, no a lístky jsou vaše. Dneska tady mám pro vás lupeny na nedělní zápas, tedy na 27. září, kdy kometa bude na domácím ledě hostit Dynamo Pardubice. Takže kdo z vás by chtěl lístky na kometa a Pardubice, tak volejte právě teď do studia na číslo 790 107 107. My si poslechneme, jestli jste člověk, který do toho kotle opravdu patří, nebo na ten zápas, a nebo tam nepatří. No, pokud budete fandit docela důkladně, tak je téměř na 99% zaručeno, že lístky budou vaše. Zatím tedy bez telefonátu, dobrá, dáme ještě Global DJs Eagle Shake It. Free Radio 107.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce hitů na přání pokračuje, tentokrát objednávky z telefonní linky Free Radia 790 107 107. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Tady Dominik.
1: Dominiku, krásný večer, jak se máme?
2: Parádně.
1: Parádně, to rádi slyšíme. Teď výběr písničky, jaká skladba to dnes bude ve Freeboxu, co ses vybral?
2: Majka Candice a skladbu Where Am I.
1: Dobře, posíláme do éteru Where Am I, komu zahraješ?
2: Tak pro mého tačku, pro bráchu, ti to poslouchají a ti to poslouchají pravidelný hitparádu.
1: Děkuju, děkuju moc. Vážíme si všech posluchačů, co rádi poslouchají hitparádu. A teď už Mike Candice. Hezký večer, ahoj!
2: Ahoj!
0: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: máme 7:45, je tady další soutěžní kolo naší krásné soutěže Ztracená bankovka Free Radia. Stále hledáme majitele 5000 bankovky. Linka už je obsazená, kdo pak se dovolal jako první? Halo, halo?
1: Tomáš Werner.
0: Ano, nečekaně. Tomášku, hezký večer, tak pojďme rovnou na výběr čísel. Jsi připraven?
1: Jsem připravený.
0: Výborně. Tak jaká bude podle tebe první číslice naší ztracené bankovky?
1: První je 0.
0: Dobře, zkusíme 0. Ano, je to správně, Tomášku, 0 tam je. Jaká bude další číslice?
1: 7.
0: Zkusíme tady 7, uvidíme. Tak Tomáš pokračuje dál, i 0 i 7 jsou platné. Kdo tam bude, nebo ne, kdo? Jaká číslice tam bude dál?
1: Tak zkusíme 6.
0: Tak dáme 6, dobrá volba, dáme 6, pozor. A to je škoda, čověče, 6 tam Tomášku nebyla.
1: Ne, nevadí.
0: Tak snad to vyjde příště. Vy, co soutěžíte o 5000 Kč na Free Radio, měli byste mít zapsaná čísla 0 ano, 7 ano, 6 ne. Tome, děkuju za dnešní soutěž, měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj, Lukášku.
2: Ztracená bankovka Free Radio. Pátráme od rána do večera na

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: blížíme se ke konci dnešního Freeboxu na 107 FM, ještě poslední objednávky právě teď, telefonní linka volná, kdo je na druhé straně, halo, halo.
1: Karel, zdraví Lukáše, překrásný večer, ahoj.
0: Krásný večer, Karle, i tobě samozřejmě, ahoj, ahoj, jak se dneska máme, jaké je tvoje pondělí?
1: No, pracovní, absolutně nestíhám.
0: Máme to podobně, kamaráde, máme to podobně, teď ale písnička pro tebe, co to bude?
1: Takže DJ Antoine a Laura Nonche.
0: DJ Antoine, Laura Nonche. Připravíme pana Antoana, no a pro koho zahrajeme?
1: No, pro tebe a pro všechny, kteří mají naladěno a třeba stíhají.
0: Dobrá, posíláme muziku. Karla, děkuju, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer, děkuju, mě se pěkně, ahoj.
0: Tohle je objednávka od Karla, to znamená Nek versus DJ Antoine, Laura Nonche. Laura Nonche. Další kousek, který ještě posíláte do naší aplikace. Ahoj, prosím, Linkin Park, nám děkuji moc, Lukáši. Je to pro všechny, co poslouchají. Tady je muzika. Numb and Court, Linkin Park a Jay-Z. No a k tomu na závěr Invisible, spolupráce Jazzy a taky Chris Lorenzo. 19 hodin 55 minut, od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl, mějte se krásně, Freebox dneska byl tak skvělej, jak má v pondělí večer být. Uslyšíme se opět zítra, po 15. hodině jsem opět zpět. Do té doby užívejte poslech s Free Radiem. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Laura Nunch.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Free Radio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její se.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Mastermind.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera. Na

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Pussycat Dolls. Ayo.
1: Free Radio 107 FM.

0: Radio.
1: Sí, Radio.
0: Novinky.
1: Hit parády.
2: Super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Luken a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais.

0: aktuální novinky, hitparády, 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107.